Hezký a příjemný večer, milí posluchači, v této hluboké noci, vlastně v hodině mezi psem a vlkem, vítá vás starý pes, co hraje jazz, tedy Honza Kulík, u našeho dalšího jazzového pořadu. Dneska budeme probírat květnový narozeniny a začneme 30. květnem 1909, kdy se v Chicagu narodil Benny Goodman.

Benny Goodman měl u nás tedy ve Starom psu pochopitelně dokonce i vlastní posad, takže tady je častým hostem, tak dneska jen tak rámcově. Připomínám pouze, že se narodil do absolutní chudoby, byl 9. z 12 dětí. Slyšeli jste legendární St. Louis Blues a nyní si dáme další skvělý kousek Tělo a duše.

První tři snímky byly z koncertu v San Franciském hotelu Savoy z druhé poloviny 30. let. Jenom pár slov o Benny Goodmanovi. Byl takový zajímavý člověk. Traduje se dokonce, že začátkem 50. let měl hrát s Louis Armstrongem a kvůli tomu sestavil speciální kapelu. A došlo k tomu, že Benny Goodman velice nevybíravě vytkl Louis Armstrongovi jeho estrádní způsob vystupování, což bylo zcela v rozporu s tím, za čím Goodman v jazzu stál. Armstrong se strašlivě urazil a na konci vystoupení si ho povolal zpět na pódium, aby show zakončil, tedy Benny Goodman. Ovšem Armstrong odmítl po boku Benny Goodmana vystoupit, což v podstatě vedlo ke konci jejich přátelství. Když se bavíme o černých muzikantech, tak to bylo ještě daleko složitější u Benny Goodmana, protože on ostře vystupoval proti rasové segregaci a trval na tom, že černí muzikanti mají v jeho kapele své místo, a to si uvědomte, že v 30. letech to byl velký problém, de facto vlastně černí muzikanti nesměli v bílých souborech vůbec hrát, ale na to Benny Goodman nedbal. Když se koncem 40. let jeden z novinářů Benny Goodmana zeptal, proč vlastně hrál s tím negrem, myslel tím tedy ho Wilsona, Goodman mu rázně odpověděl: řekni to ještě jednou, vemu klarinet a praštím tě s ním do palice. My si dáme ještě jednou Benny Goodmana v malý partě, a to ve skladbě Avalon.

Další z muzikantů, který je tady pro vás připraven, je klarinetista a saxofonista Woody Herman. Poslechneme si ho ve skladbě Blues in the Night z roku 1942.

Woody Herman se narodil 16. května 1913 v Milwaukee ve Wisconsinu ve Spojených státech. Zemřel 29. října 1987 ve věku 74 let v západním Hollywoodu v Kalifornii. Jinak byl hodně položený do blues, to je všeobecně známo. My si dáme s Woody Hermanem ještě populární skladbičku Čtyři bratři a pak po předělu hudebním si poslechneme, jak stejnou věc natočila Vlasta Průchová z hudební formací Junior Trio na počátku 60. let.

starý dobrý jazz a swing s Honzou Kulíkem. Let's do it up.

Zbývá jen podotknout, že v junior triu hrál také Jan Hammer mladší, ale o tom jsme tady už několikrát mluvili. A milí posluchači, nastal čas pro rubriku Do jazzu ne. My se podíváme tentokrát za tremským národem, podíváme se na jeden z renomovaných festivalů tremských. Jsou ve finiši 80. leta, takže ledacos už se mohlo. Tak si poslechneme v podání kapely Hop Trop cover verzi známý písně, filmový písně tedy, z Císařova pekaře, nebo Pekařova císaře, to znáte jistě. Je to zajímavý, jak se tady krásně píše, teda zpívá o českém národu. To by mohla být pomalu národní hymna, kdyby náhodou se zase vybíralo něco podobného. A nebudete tomu věřit, tenkrát, když to naspívali, tak ještě netušili, že přijdou 90. leta a že tohleto teprve dostane ty pravý grády. Pak se tady musím zmínit ještě o jedné věci. V textu se zpívá, do obálky mi někdo strčí smetanu. Pro ty, kteří tuhle dobu nepamatujou, tak smetana do obálky strčit byla v té době bankovka o nominální hodnotě 1000 korun československých. Byla to nejvyšší bankovka, která byla v té době v oběhu. No ale abych dlouho nemluvil, dáme se do toho.

0: Hudba, která sice do jazzu nepatří, ale má taky cosi do sebe.
1: Páni ministři, prokurátoři, slovutní soudci, páni strážmistři, kriminologové, advokáti, vyšetřovatelé, psychiatři, páni docenti, daktyloskopie,
2: psychologie,
3: patologie,
4: nemocí zhoubných,
2: nemocí zjevných,

0: milosti, zkrátka spravedlnosti.
1: Tady je pumpař, vexlák, řezník, a ten, co předražuje rajčata, je zelinář. Z melouchu vrátil se nám zedník a z lochu svoje téma.

0: já beru bony.
1: A já zas marky. Občas mi ve obálce někdo strčí smetanu.
0: Beru i exkluzivní dárky, i když se bojím, kolik jednou za to dostanu. Zatím však věřím, že nepůjdu za mříže,

Já si myslím ještě, že v závěru té písně zazněla ještě jedna téze, jak si budou všechno půjčovat a takhle. To je, dá se říct, taková zajímavá záležitost, propagovaná některými stranami už po přelomu milénia. Hodně se o tom na internetech mluvilo, takzvaný anarchokapitalismus. Někteří tomu dokonce i věřili, podle mě osobně, ale nejsem politolog. Mně to připadá, kdyby to teda někdo nastolil někde, pak kdyby to vůbec nějak fungovalo, že by to byl pouze ničím a nikým neřízený bordel. Tak to radši ty devadesátky. A máme tady finish pořadu, podíváme se ještě na jednoho oslavence a tím je Fats Waller. Fats Waller to je z části jméno, z části přezdívka. Narodil se 21. května 1904. Odešel do hudebního nebe v listopadu, tedy 15. listopadu 1943. S ním si dáme jednu zajímavou věc a hezkou, která se jmenuje Dyna, je to klasický standard, Evergreen přímo. Tak tedy, milí posluchači, já vám děkuju za poslech a při příštím starém psu při dobrých jazzových melodiích naslyšenou.

0: like I'm talking about Donna Lee. Yes, yes.
1: Poslouchali jste 235. vydání pořadu Starý pes hraje jazz.

man just left. My old man just left. Sure enough I did.

Spomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.

Sonia Cher, které bylo 20. května 80 let. Jo, trošku mi to uniklo koračky a koráci. Takže oslavíme ji narodky malinko se spožděním. Tak si dáme ještě dvě pecky. It's in his case.

vynikající zpěvačka, a také herečka, producentka, ženská v modelingu a zkratelka Cher. Tentokrát je v remixu pěsičky Walk in Memphis v rámci lehce opožděných oslav jejich 80. Protože se dělá 20. května, no ale dneska, pokud je počkáte v premiéře v neděli, tak už je 7. června roku 2026. No a včera tomu bylo 6. června, kdy taky kulatiny, jenom o 10 let menší, 70. oslavil Jean-Paul de Coster, skvělý producent, který byl taky spoluzakladatelem partičky Business, mé oblíbené, no a od nich teďka uslyšíte lahůdku, kterou mám moc rád, a ta se jmenuje Get Into Trance.

0: včerejška čerstvý sedmdesátník Jean-Paul de Coster. Spolu s Philem Wilde stál taky za projektem Too Unlimited. Tady máme prodlouženou verzi pecky Faces.
1: Look around you. What do those faces tell you?
2: Faces, joy and pain.

hlasy patří Anitě Dost a Rayu Stingardovi. No a Ray Stingard je rovněž spoluautorem té skladby, která za chvíli zazní.

No a dalšími spoluautory jsou Phil Wilde a oslavenec Jean-Paul de Coster a jde o hned první hit Too Unlimited. Get ready for this.

A ani dnes se to neobejde bez oslavenců. Tom Jones má 86. Tak tady dáme remixík od projektu Tempo. Větečky If I Only Knew.

0: Kiss!
1: Ano, Kiss, tak se jmenuje ta pecka, kterou v originále samozřejmě napsal a naspíval Prince, a ten by rovněž dneska slavil narozky, kdyby nás v dubnu roku 2016 neopustil. Tak si dáme aspoň ten Origoš vodnej, co?

0: Kiss.
1: No a podobnou věc, který vydat se na ten svět, spáchal taky John Fletcher v roce 2020, a.k.a. Ecstasy. Rapper a spoluautor mnoha věcí, jako třeba této, od skupiny Woodyny. No a že to teda byla pořádná rap machine.

No, John Fletcher by taky jinak slavil narozeniny dnes. Kdyby na tomto světě zůstal a ke slaví určitě někde jinde taky hodně dobře.

Nachází se taky na albu Houdini, ovšem máme jim pouštím maxi singlu, ale na tom albu je taky ještě jedna věcička, na které se i autorsky spolupodílel John Fletcher, a to je otázka, zda i na onom světě je s tím nějaká Nasty Lady, protože právě tu vám pustím.

A dotlačíme to k závěru tohoto dílu pořadu do barevná hodina Honzy Martina s Karvou Půš od Prince a New Power Generation. Tak ahoj, koleračky a koleráci.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
3: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
4: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
5: Buenos días.
6: Buenos días po prázdninách, Don Celadone.
7: Juan Perverés a Doňa Mimoňa, jste zajímavě opálená. Máte krásně, no jak bych to řekl, skvrnitý obličej, Doňo Mimoňo.
6: Ale dejte pokoj, Done Seladone. Usnula jsem na koupališti pod stromem a slunce na mě svítilo skrz listy.
7: A jak vy jste se měl, Juane Perverézi? Měl jste nějaký prázdninový zážitek?
5: No to si poslechněte, Done Seladone. Byli jsme s Doňou Mimoňou v rekreačním středisku v mafiánských lázních ve venezuelských Krkonoších. Jednou takhle večer spím a najednou cítím, že mě něco cucá.
6: Co je? Proč na mě tak koukáte, Done Seladone?
7: No, já nevím, jestli mi zrovna tohle chcete vyprávět, vy dvě hrdličky.
5: Ale Done Seladone, nechte mě to doříct. Takže probudím se a cucání nepřestává. Rozsvítím lampičku a vidím, že Doňa Mimoňa...
6: Zadržte, Juane Perverézi.
5: Klidně spí na vedlejší posteli. Odhrnu peřinu a vidím, že mě to tam cucá klíště. Už bylo pořádně nacucaný.
8: A slyším známé hlasy, tak vám jdu potřást pravicí.
5: Buenos dias, Pedro Gonzálesi. Vidím, že jdete rovnou ze záchoda. O, ještě máte mokrou ruku, jak jste se mil.
8: Ne, nemil, já vás jdu nejdřív přivítat. I vás zdravím, Doňo Mimoňo. Tak, tady je moje ruka. Co je, zdravím vás. No a teď se jdu opláchnout. A nebo počkejte, já jsem tady v lednici připravil pár chlebíčků. Tak vám je sem přendám po jednom na ten tác na stole. Tak, šunkovej, vajíčkovej. Tady to vajíčko trochu posunu a je, teď mám prsty od majonézy. Tak a je to. No a teď do koupelny. To už nám maminka říkala, po záchodě si vždycky umýt ruce.
6: Hezky nám ten den utekl, že donesela, Done?
7: Máte pravdu, Doňo Mimoňo. Člověk sedí takhle na terase, vyprávějí se historky z prázdnin a pomalu už se stmívá. A jak to vůbec dopadlo s tím klíštětem, Juane Perverézi?
5: No to víte, donesela, Done. Bál jsem se, abych neměl encefalitídu nebo boreliózu.
8: Prosím.
5: Co je, Vedro? Proč se hlásíte?
8: K tomu vám něco řeknu, přátelé. Moje teta byla dost obézní ženská, taky musela někde chytit infikovaný klíště a kvůli němu se pak styděla chodit na koupaliště. Měla zřejmě encefalditídu. Ta vám měla encefaldy po celém těle. A můj známej sládek z pivovaru, ten měl zas to druhý od klíštěte.
6: Boreliózu?
8: Ne, Doňo Mimoňo, boreliózu. Celý den ležel pod barelem, nacucanej jako prase.
7: Teda, Vedro, ten váš humor, ten mě zase dostal.
3: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stole. Přichází nejraketák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí 15 €.
1: Jo. Tak přátelé, kamarádi, krásný pondělní ráno. Strašně moc jsem se těšil. A je to tady. Začíná Romeo Show a začíná nám nový pracovní týden. Tak si dáme horečku sobotní noci a zavzpomínáme na víkend. Tady jsou Bee Gees. Ahoj!

Tak to byly Simple Red a Stars. Máme trošku malý technický problémy, ale už bude snad všechno v pohodě. Tady je Holly Johnson, Americanos. Ano, frontman kapely Frankie Goes to Hollywood.

Ano, tak to bylo něco pro Doňu Mimoňu. Dneska má svátek Medard. Tak všem Medardům přejeme všecko nejlepší, i když upřímně ani jednoho neznám. No a už se nám blíží mistrovství světa ve fotbale. Tento týden ve čtvrtek to všechno začne. A teď si dáme Tears for Fears. Advice for the young at heart. Tak hezký ráno.

užijme si dnešní hezký počasí, protože nový týden začne slunečným počasím s letními teplotami kolem 25 stupňů. Ale už od úterý přijde výrazná změna. Dorazí citelné ochlazení a zamračenou oblohu doprovodí častý déšť a zpočátku i bouřky. Takže zvětšená oblačnost a nižší teploty vydrží až do víkendu. Je, to bude týden. No, ale tak aspoň si to občas přeprme do Ameriky na mistrovství světa. Tak si užijte dnešní den. Tady jsou Depeche Mode, Everything Counts. To si taky užijte. Doufám, že nás všude slyšíte dobře.

Too Funky, George Michael. Tak dnes máme 8. června a už se nám také blíží za 12 dnů skvělej Metronom Festival v Letňanech. A protože tento festival vždycky přiváží velký hvězdy, tak je tady jedna hvězda, která tam vystoupí v sobotu 20. června. Tady jsou Manic Street Preachers a ty budou letos na Metronom Festivalu. Přibližný čas jejich vystoupení je 18.00. Tak na ně nezapomeňte.

I Live to Fall Asleep. Tak to byly Manic Street Preachers ještě jednou 20. června v sobotu na Metronom festivalu v Letňanech. Tak teď si dáme něco pro dámy. Je tady sestra Beyoncé. Jmenuje se Solange a její megaflákota Losing You. A já vám přeju nádherný pondělní ráno na vašem Color Music Rádiu. A jinak mám dobrou informaci pro Brno. Tento týden už bude vše v pohodě. Tak jo. Mějte se opravdu krásně. A užijme si dnešní den na plný pecky. 7.34.

Tak ještě jednou, to byla Solange, sestra Beyoncé a její hit Losing You. No a teď se nám něco tady rozjíždí. Co to asi je? Where the streets have no name. Jo, slyším tam trošku kytaru AJ. Neslyším ještě zpěv Bono, ale v každém případě jsou to YouTube. Tak si je užijeme společně. A fakt si užijeme dnešní krásný den, protože od zítřka se to má hodně, hodně změnit. Teda to je intro. Už tam vzadu slyším kytaru AJ. Jo. Už je tam. Takže YouTube, Where the streets have no name. Hezký pondělí, kamarádi.

Where the Streets Have No Name. Tak to byly YouTube na dnešní pondělní ranní Romeo Show. A za chviličku jsou tady Deacon Blue a jejich flákota Real Gone Kid. Máme 7 hodin 43 minut. Ty, toto zase uteklo. Ještě nám zbývají 4 písničky a už to rozbaluje friky. Ale to je jedno. Těším se na každý den. Doufám, že vy taky.

Tak to byly Deacon Blue a Real Gone Kid. A tady je moje velmi, velmi, velmi oblíbená věc. Přímo ze Švýcarska. Dva kluci, kteří se dali jméno Double. The Captain of Heart. A pak tady mám písničku pro našeho řídu.

The Captain of the Heart. Tak to byly Double. A jak jsem říkal, ta následující písnička bude pro našeho řídu a taky majitele Mirka Píchu, protože bez Mirka bychom nemohli vysílat a hlavně nemohli bychom vám hrát to, co máte rádi, a i my. Takže klobouk dolů. Takže Míro, tady máš Chris Isaaca a jeho mega flákotu Wicked Game. Tak vám všem přeju krásný ráno. 7.52. Jo, a za chvilku budou startovat Spandau Ballet a jejich mega flákota Go.

Chris Isaac, Wicked Game. Jak jsem avizoval, teď přichází na řadu Spandau Ballet a jejich Flákota Gold. To je prostě zlatíčko. Nebo jinak to řeknu. Teď to hraju pro všechny zlatíčka, který poslouchají Color Music Radio. A hlavně nemají žádný problémy, žádný nerváci a žádný spisovatelé do komentářů. Tak jo, tak se mějte hezky, za chviličku Friky, pak Martin Svátek, Lukáš Kolíbal, spousta dobrý muziky, spousta dobrých keců, prostě příjemný Color Gold. Dějte se hezky, hezký pondělí.

0: Color Music Radio. Color Music Radio.
1: To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
0: Romeo Show vám přináší Čaje Tékané.

Příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 6 minut po 8. Dneska je pondělí a to s datumem, který ukazuje 8. června. Ano, přátelé, Metardové nám dnes slaví jmeniny a já mám stejně jako vždycky pro vás uklidňující informaci, protože se nemusíme bát, i dnes počasí bude. A meteorologové nám slibují převážně jasno, po ránu či k večeru by mohlo být někde polojasno nebo dokonce zataženo přes noc, ale ten den by měl být opravdu krásný a slunečný. Co se týče teplot, tak se pojďme podívat. Ty raní by se měly pohybovat mezi 9 až 13 stupni nad nulou. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 24 až 26 stupňů. K večeru se nám ochladí a to na 16 až 20 a přes noc potom teploty klesnou ke 14 až 16 stupňům. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin, co nás čeká v dnešní Frikoloře, pravidelnému posluchači jasný, budeme si pouštět písničky ve dvou hudebních setech, ten první už odstartoval věcí Butter a Tribe Called Quest, tak doufám, že jste třeba si dali k snídani rohlík s máslem a já jsem vám tomu ještě trošku másla naservíroval, tak to je v rámci začátku Frikolory, my pojedeme při pondělku takhle, dá se říct, relativně poklidným a chillovým rytmu, není kam spěchat, týden nám začal, tady u nás pravděpodobně stojí dálnice, protože všude okolo jsou zácpy, takže se nedá nikam dostat, takže ani vy tady okolo mě určitě nikam moc nespěcháte, pokud spěcháte vy, co zrovna posloucháte, tak taky easy pondělí, ať se všichni dostaneme v pořádku tam, kam máme a já se vám to třeba pokusím zpříjemnit. Tohle je Color Music Radio, pořad Frikolora, my si budeme samozřejmě povídat taky o tom, co se dělo o víkendu, ten byl hodně výživnej. Já samozřejmě zdravím do Brna, kde proběhla Frikolora Live a díky všem těm, kteří se zúčastnili opět tohodle pro mě naprosto legendárního eventu, který opět měl ten punc, že jsme přivezli něco speciálního, je tomu vždycky tak a povedlo se to i tentokrát, i když to byla vlastně tak trochu náhoda. Ale náhody neexistují, to víme. Dobrý ráno.

Soul, s nima na majku taky Redman. Ani nevím, jestli jsme někdy tohle ve Frikoloře hráli, možná kdysi na začátku, pak mi to asi vypadlo z playlistu, ale teď se to znovu objevilo. No a po De La Soul Redmanovi přichází je další man, tentokrát Method, Got to Have It, další pecka dnešní ranní Frikolory. Já jsem taky zmiňoval, že se vrátíme k tomu tedy proběhlému víkendu, který já jsem strávil na cestách a na vystoupeních. Konkrétně, jak už jsem říkal, v Brně na dráze proběhla Frikolora Live. No a tady bych chtěl poděkovat Adamovi, a.k.a. Defo, a.k.a. Katovi a a.k.a. Pragunion. Ano, přátelé, mohli jste v mým setu tedy zaslechnout živej rap, a to konkrétně právě od Kata, od Adama, který se na Mejdanu Frikolory objevil a přidal svou pusu k dílu, jak se říká. No a dal třeba vodopády, to bylo, myslím, dost zásadní a myslím, že to rozhodně

tedy úlet. No a vodopády jsem musel hrát i na náklup, ač tam je to prej oblíbená věc a říkal jsem si, škoda, že ten Adam není, to by asi koukali. No tam probíhala svatba, teda hodně v písu svatba. Nepřišel za mnou nikdo, kromě těch vodopádů, který tedy chtěli, a to mi přišlo jako cool, tak nepřišel nikdo, že by chtěl něco zahrát. Užívali si to od hip-hopu přes tedy taneční věci až po drum bass. Nádherný místo, náklo, super ubytko jsem měl. Já myslím, že ta storka už asi zmizela, jak se dá tedy bydlet u vody, tedy a to v takovým obřím stanu, který tam pro mě byl připravený. Takže díky i náklo, bylo to parádní, skvělej víkend, no a my budeme pokračovat v krasojízdě a ten další víkend už odstartujeme, tour s činaskama čeká nás Valašský Meziříčí, přátelé. A teď už to bude jedna velká jízda, fofr jako blázen. Myslím to léto samozřejmě. My tady pojedeme furt v klidu, oh.

0: Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, já jsem si tady zapomněl dát podkres klasika, ale to se hned změní, pojďme na to. Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, za gramce má mikrofonem DJ Friky, časomíra tady ve studiu ukazuje 55 minut po, tedy, ještě tady, po 8 hodině, abych byl přesnej. No a pojďme se podívat na dnešní den, tak aby jsme to vzali po pořadě. Máme pondělí 8. června, svátek nám slaví Medardové a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože počasí bude a meteorologové nám pro dnešní den slibují převážně krásný, slunečný a teplej den, ale taky tady píšou, že by to měl být poslední takovej den a následovat by mělo od zítřka tedy markantní ochlazení. Uvidíme, jak to dopadne ve skutečnosti. Jediná jistota s počasím je, že počasí bude. A pojďme se tedy podívat, jak to s počasím bude pro dnešek vypadat v rámci teplot. Dneska po ránu 9 až 15 stupňů nad nulou. V odpoledních maximech 24 až 26 stupňů, 16 až 20 k večeru a přes noc potom teploty kolem, tady to píšou, 11 až 15 stupňů nad nulou. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám pro dnešní den napsali internety. No a jako první je tady informace o očích. Poznat se dá totiž v očích lecos a vědci našli nový způsob, jak včas odhalit Alzheimerovu chorobu. Podle nového výzkumu společnosti Houston Methodist mohou oči, konkrétně v nížší oblasti stítnice, poskytovat možnost včasného odhalení Alzheimerovy choroby. A to ještě dlouho předtím, než dojde k nevratnému poškození mozku. Tento objev by mohl zásadně změnit způsob, jakým je toto onemocnění diagnostikováno, sledováno a léčeno. Studie vedená Stephenem Wongem, profesorem biomedicíny v Houston Methodist a ředitelem centra TTNWFF Chao Center for Brain ukazuje, že periferní sítnice na rozdíl od centrální části sítnice můžou sloužit jako okno pro včasnou diagnostiku Alzheimerovy choroby. Oči jsou skutečně oknem do mozku, ale naše studie ukazuje, že jsme se dívali na špatnou část tohoto okna, uvedl Wong pro Medical Express. No a zatím, co většina klinických očních vyšetření se zaměřuje na centrální sítnici, nejdůležitější rané ukazatele Alzheimerovy choroby se zdají být skryté na periferii oka. A pokud tyto změny dokážeme identifikovat ještě před selháním mozkového čistícího systému, lékaři by mohli využít běžná oční vyšetření k zachycení a léčbě onemocnění roky předtím, než začne tedy ztráta paměti. Tak to je pozitivní informace, pokud tedy máte někoho v blízkosti s Alzheimerem, tak víte, že tohle by jste rozhodně ocenili. No a velká změna k lepšímu. Dřív bylo ukládání dat vidět i cítit. Za poslední 4 dekády se způsob, jakým se uchovávají data, změnil k nepoznání. To, co se kdysi vešlo na několik disket uložených v šuplíku, dnes zabírá terabajty prostoru rozprostřeného mezi domácím zařízením, síťová úložiště a cloudová úložiště. Spolu s rostoucím objevem dat se měnila i média, na které se ukládalo. Každá nová generace technologií přinesla větší kapacitu, vyšší pohodlí a často i pocit, že tentokrát už je o data postaráno. Dnes si většina lidí pod pojmem ukládání dat představí automatickou synchronizaci do cloudu, která běží na pozadí bez jakéhokoliv zásahu uživatele. Fotografie z telefonu se sami objeví na jiném zařízení, pracovní dokumenty jsou dostupné odkudkoliv a ztráta notebooku už nemusí znamenat katastrofu. Ještě před několika desítkami let však bylo zálohování mnohem tedy fyzickou záležitostí, tak kdo chtěl svá data uchovat, musel je skutečně vzít do ruky. No, když stačily diskety v 80. a 90. letech, byly symbolem ukládání dat diskety nejdřív 5 čtvrtky a pak 3 a půlky, ano přátelé, palcové diskety. Z dnešního pohledu je jejich kapacita téměř absurdní, protože nejrozšířenější disketa pojala pouhých 1,44 MB dat. Ano, přátelé, CDčka a DVD přinesly pocit neomezeného prostoru, když se na přelomu tisíciletí zapisovalo na CD, šlo o malou revoluci, kapacita 650 až 750 MB. Ano, přátelé, no a pak přišly DVDčka 4,38 GB, ano, no a era externích disků a flash pamětí. Další zásadní změna přišla s prudkým růstem kapacity pevných disků. Poklesem jejich cen externí disky umožnily uchovávat násobně více dat než optická média a zároveň s nimi pracovat mnohem pohodlněji. No a tady už ty velikosti ani snad nebudu zmiňovat, když zálohy dostaly vlastní adresu v síti a cloud změnil pravidla hry, proč se stále vyplatí myslet na více kopií a od fyzických médií k neviditelné infrastruktuře. To také tedy probírá tenhle článek. No a poslední informace se kam letos za dobrou muzikou. Ano, přátelé, tipy na hudební festivaly v Česku i blízkém okolí. Glastonbury se letos nekoná, má si milovníky hudby pod širým nebem a někdy také bláta pod nohama, z čeho si vybrat i u nás, či kousek za hranicemi. Naštěstí ano, přinášíme proto výběr toho nejlepšího z letošního Open Festivalu. Rokové legendy svěžíme na zitpará roztančené Maďarsko, unikátní britský festival poprvé a naposledy v Česku, drum bass a metal. Já už jsem taky praštěný do palice. Ten víkend byl náročný. Tak jako první tady zmiňujou Rock for People, ten už odstartuje příští víkend. No a pojďme se podívat i na další festiáky, který nám tady slibujou. Metronom Prague, ten bude 19. až 21. 6. Pokračovat můžete Bloodfestem 27. 6. Pak Colors of Ostrava 15. až 18. 7. Hudba na Vinicích, červenec až září. Tak Lety Troll, ano, s tím tady soutěžíme a my dnes vyhlásíme výherce, přátelé. Nebo možná zítra uvidíme, jak se to stihne, jestli je to vylosovaný. A teď další, Brutal Assault, ano, 5. až 8.8. A je tady třeba Siget, ano, Maďarsko. A 11. až 15.8. Grape Festival Slovensko, 14. až 15.8. Nebo Prague Open Air, ten jede furt, už se roztančil. Takže to jsou takové nabídky toho, co byste mohli zažít. No a já vás samozřejmě taky pozvu na tour Čina. Ano, přátelé, Činasky už příští týden vyráží na svoji letní tour po parádních místech celé České republiky. No a nebudou sami, pojedou s nimi tedy i doprovodný programy. A já vám během tohohle týdne budu říkat přesně co, kdy, kde, ale takhle z hlavy vím, že pojedu já, protože jedu úplně všechny zastávky a taky hodně zastávek s náma pojede třeba Libor Bouček, který bude akci moderovat a budou tam nějaký kvízy, takže to, ale jedou i kapely, jedou i další umělci, bude toho mnohem víc, mrkněte rozhodně na stránky Činasky, tam se stále ještě pořád na některé zastávky dají koupit lístky. Tak to je, co se týče pozvánek na festivaly a na mejdany. No a teď už informace o parťácích a parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět, taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Je, přátelé, 3:09, rychlá reklama, za chvíli rozjedeme dnešní pondělní set plný baselineu a UK garáže, novinky z posledního týdne, já už se na to těším, už tady v tom tak nějak brouzdám, takže za chvíli nás to čeká, ať už zmiňovaná reklama, já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno.
1: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.

0: Music Radio.
1: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
2: Color Music Radio.

Posloucháš nejdivnější pořad českým éteru, protože hudebně jsme úplně někde jinde než všichni ostatní, minimálně mezi 9. a 10. Novinky z různých odvětví a hudebního biznisu, ať už je to pondělní garáž a baseline, úterní house, středeční diskoška, čtvrteční breakbeat nebo páteční drum bass a novinky z posledního týdne, jako třeba tohle, Soul Energy a Rick Marshall.

a Rick Marshall. No a já jsem si poslední dobou oblíbil tedy House Lab. Teď já jsem to minule vyhledával a ono samozřejmě tenhle ten název může být cokoliv, takže jsem se úplně nedohledal, jestli je to jeden, dva nebo kolik producentů. Každopádně jsme od nich hráli asi dvě věci, a to v Houseovém úterku. Teď je tady věc s názvem In My Garage a opět House Lab, a jak jsem říkal předtím, mě ta produkce velice zaujala, takže se těším, co tedy tadle, tedy jméno formace asi Lab, mohlo by to být víc lidí klidně, ne, že ne? Pro nás

Tohle byla další parádní věc, Groove Society Sleeky, na teď už Babs Presents a I Wanna Move, Oculist Remix, novinka z posledního týdne, další věc v rámci Baseline UK Garáže v pondělí tady u nás na Koloru.

bude věcí s názvem Fire. Danny J. Lewis a taky Matt Giselle P. a Fire novinka z posledního týdne. Baseline UK Garage, my se

No a samozřejmě potřeba taky zmínit parťáky. Parťákem pořadu Freakolora pro pondělní vysílání je pravidelně Mad Finger Games a je tomu taky dnes 8. června. Je tu pár slov ze světa herního studia Mad Finger Games, partnerů Freakolory, který dělají hry, co baví celý svět. Během dubna po vydání aktualizace hry Grain Zone Warfare hrálo více než 500 000 hráčů po celém světě. Kromě veteránů a nových hráčů se reaktivovalo hodně lidí, kteří přestali hrát krátce po vydání, protože si chtěli počkat, až bude ve hře více obsahu. S přibývajícím počtem zajímavých míst a úkolů na herní mapě rostou spokojenost a důvěra ve zdárné dokončení projektu se všemi plánovanými zážitky uvnitř tajemné zóny. Ve hře už je toho tolik, že i kdyby se už nechala tak, já mohla by být považována za hotovou, myslí si někteří hráči. Samozřejmě se stále vylepší drobnosti, detaily, aby spolu vše ve hře dokonale fungovalo. Pečlivost a smysl pro detail jsou zásadní věcí, které pomáhají studiu Mad Finger Games vyčnívat nad konkurencí. No a na závěr bych rád zmínil, že pokud uvažujete o tom, že byste chtěli pracovat v týmu Mad Finger Games, navštivte madfingergames.com/career se seznamem o volných pozic a dejte o sobě vidět. Vy už jste jedinečnou příležitost pracovat na vývoji úspěšné a moderní hry a já samozřejmě Mad Fingery zdravím, protože se objevili stejně jako většinou na dráze v rámci Freakolory Live. Dokonce jsem u Máry přespal, páč jsem si říkal, že si toho máme hodně co říct. Bylo to výtečný a já jsem moc rád, že tedy jsem kluky a holky z Madfingeru viděl. A budu se těšit samozřejmě zase na příště.

No a když už jsem u toho Máry, tak já vám musím říct věc, já jsem to ještě nedával na Instagram, ale budu to tam dávat, páč to mám jako hodně povolený, že jo, takže to můžu asi říct i v rádiu. Já jsem, přátelé, teď měl poprvý v životě v historii v ruce pravej samurajský meč. Ano. Asi to byla katana, já teďko nechci úplně spaty, ale... Nejdřív teda jsem úplně nechtělo, říkal, hlavně mi na to neprskej. Pač všeobecně se o mě ví, že prskám. Nakonec jsem si s tím krásným dílem mohl udělat i fotografii, tak já to na ten Instagram dám, já tam postupně dávám ten víkend, ať už to bylo vystoupení s Adamem Katem, ať už to byla návštěva právě u Máry, nebo cesta na Náklo s Čendou a jeho manželkou. Vystoupení na Náklu, všechno to zapadlo, tenhle víkend byl fakt perfektní, škoda, že se, jak bylo plán, nemohla zúčastnit taky celá moje rodina, ale lítají tady viry a vy jste ve středu minulý týden mohli slyšet, jak to může vypadat, když člověk je napaden takovým virem.

0: Tak jsme to zvládli, jsme na závěru dnešního vysílání, pojďme si zopakovat údaje stahující se k dnešnímu dni, aby i vy, co jste se právě probudili nebo naladili Color Music Radio, věděli, že je 8. června, je pondělí, Medard nám dneska slaví jmeniny a stejně jako obvykle vás uklidním, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám teď na pár dnů slibují poslední slunečný a teplej, krásný letní den. Ranní teploty by se měly pohybovat mezi 12 až 15 stupni nad nulou. Tak tady ukazují dokonce, že by mohlo být někde po ránu 9, v maximech 24 až 26 stupňů, k večeru 16 až 21 a přes noc potom teploty kolem 14 až 15 stupňů. Tak to jsou informace o počasí, mělo by se ochladit zítra a pozítří, teploty v maximech ukazují 18 stupňů a taky déšť, tak to není úplně pozitivní informace, ale takhle to s počasím bývá. No a teď už informace z internetu. Pozná se to v očích. Vědci našli nový způsob, jak včas odhalit Alzheimerovu chorobu. A podle nového výzkumu společnosti Houston Methodist mohou oči, konkrétně vnější oblast sítnice, poskytovat možnost včasného odhalení Alzheimerovy choroby, a to ještě dlouho předtím, než dojde k návratnému poškození mozku, tedy nevratnému. Tento objev mohl tedy zásadně změnit způsob, jakým je toto onemocnění diagnostikováno, sledováno a léčeno. Studie vedená Stephenem Wongem, profesorem biomedicíny v Houstonu, tak ukazuje, že perfektní sítnici, tedy a periferní, na rozdíl od centrální části sítnice, může sloužit jako okno pro včasné diagnostikování Alzheimerovy choroby. Oči jsou skutečně oknem do mozku, ale naše studie ukazuje, že jsme se dívali na špatnou část toho okna, uvedl Wong. Zatímco většina klinických očních vyšetření se zaměřuje na centrální sítnici, nejdůležitější rané ukazatele Alzheimerovy choroby se zdají být skryté na periferii oka. A pokud tyto změny dokážeme identifikovat ještě před selháním mozkového čistícího systému, lékaři by mohli využít běžná oční vyšetření k zachycení a léčbě onemocnění roky předtím, než začne ztráta paměti. No a pokračujeme dál. Další informaci, kterou tady mám, ta se týká tedy úložišť. Velká změna k lepšímu. Dřív bylo ukládání dat vidět i cítit. Za poslední 4 dekády se způsob, jakým se uchovávají data, změnil k nepoznání. To, co se kdysi vešlo na několik disket uložených šuplíků, dnes zabírá terabajty prostoru rozprostřeného mezi domácími zařízeními. Síťová úložiště a cloudová úložiště spolu s rostoucím objemem dat se mění i média, která se ukládala. Každá nová generace technologií přinesla větší kapacitu, vyšší pohodlí a často i pocit, že tentokrát už je o data postaráno. A pojďme postupně, jenom tak jako v rychlosti. Možná si někteří z vás ještě pamatují diskety, já rozhodně, 5 a čtvrtky, 3 a půlky, 5 a čtvrtky jsem měl ještě na Didactic Gamma s takovou obrovskou CD romkou, teda disket romkou, nevím, jak se tomu říkalo, disketová jednotka. 3 a půlky, a pojďme si říct, že tady bylo půjch 1,4 MB, ano přátelé. No a pak už se to samozřejmě zvyšovalo, přišly CDčka 650 až 700 mega. No a pak už tady byly DVDčka 4,38 giga, to byl převrat. Éra externích disků a flash paměti, tady už ani nepíšou kolik co, protože samozřejmě ten rozdíl a rozlišnost tam začínala a končí na obrovských velikostech. No a zálohy ve vlastních sítích a nebo cloudy, to už dnes je taktéž naprostej standard. No a poslední informace, pozvánka na tedy Mejdany. Píšou tady, že kam letos v létě za dobrou muzikou. Glastonbury se letos nekoná. Má si ale milovník hudby pod širým nebem z čeho vybrat i u nás, anebo kousek za hranicema. Pojďme se podívat, co tady doporučujou. Rock for People už tenhle víkend 10. až 14. 6. Potom Metronom Prague 19. až 21. června. Bloodfest a 27. červen. Colors of Ostrava 15. 17. až 18. Předtím bych asi pro tedy fanoušky Frikolory a elektronické muziky rozhodně zmínil, že proběhne taky Beats for Love, to tady není. A hudba na Vinicích, červen až září, nebo Lety Troll doporučuje, Frikolora doporučuje všemi 10 prsty na rukou, a ten je 30. až je 1. tedy srpna, 30. července až 1. srpna. Brutal Assault 5. až 8. srpna. No a Siget 11. až 15. Ještě tady Grape Festival na Slovensku 14 až 15. No a Prague Open Air Festival, ten běží už i v tuhle dobu a od června až do září. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a teď už nás čeká standardní vytáčení Martina Svátka, předávačka, tak jak jste zvyklí, a tak Martine, dobré ráno.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Tak co, jak ses vyspal?
1: Ale parádně, co ty?
0: Ale jo, tak samozřejmě ten návrat je vždycky trošku těžší po takovémhle dlouhém víkendu, ale dobrý.
1: Ty jsi to měl hodně nadupaný, viď?
0: Bylo to dost nadupaný, ale bylo to hodně pozitivní, musím říct, takže já jsem happy jak dva grepy, bylo to fakt super, jak Brno a Frikolore Live společně s Adamem Katem Defem, tedy z Chaosu a z Pragou Union, tak i Opia, ale spousta dalších, díky vám, co jste přišli a říkali, že třeba Frikolore a Infos vás baví a že si je dáváte v oboje, protože po každý zní jinak.
1: Jo, no, tak vidíš, no, já už jsem tě dlouho neslyšel, Vajs, teda.
0: No jo, vidíš, protože nikam nechodíš. Chystáš se na nějaký festival?
1: No, nechystám, ale když to půjde, když jako bude štít, tak bych se přišel podívat na nějakou tu akci nebo na nějaký ten koncertní tour.
0: OK, tak to vymyslíme, to je jasný. Takže bys si se mnou vyrazil na Činasky.
1: Jo, šel bych se podívat, no.
0: OK, to zní jako plán, tak vymyslíme, podíváme se na termíny, podíváme se, kam by se ti chtělo a jak to stvořit, aby to bylo možné. Já samozřejmě budu moc rád a třeba se povede, že přijde i kouzelník.
1: Třeba, no, Harry Potter.
0: Harry Potter. Co bude první pecka dnešního, tedy Holiday Edition?
1: Tak dneska já teda to trošku zpomalím, začnu tak jako funkově, groovově. Toby Mac, já už jsem to hrál minulý týden a dlouho jsem to nehrál, tak dneska mám chuť to s tím začít, tak to je takový feel it, se to jmenuje, takový funky joint.
0: OK, funky joint a samozřejmě Martin Svátek na Color Music Rádiu, po něm už Lukáš Admirál Kolíbal, jeho polední menu vám naservíruje na stříbrném podnose. No a zbytek našeho programu najdete na našich stránkách radiokolor.cz. Já se s váma pro tuhle chvíli loučím, díky za pozornost, mějte krásný den a

Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali

0: a maskot.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.
2: Ravito zmrzka.
1: Feel good mlsání.
3: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
4: Color Music Radio. Color Music Radio.
3: Tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
5: Color Music Radio.
6: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
7: Sax Appeal. To nejlepší z

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vévodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Dátali se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova.
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce.

Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

moji milí, 10 minut po desátý. Novej týden na další vysílání Holiday Edition. Také krásně hned po Frikoloře. Moc vás zdravím, zdraví vás Martin Svátek. Nové jasná věc už starýho data. Tady funky popovej joint, jsem měl si říct, když jsme se bavili s Frikim. To by Mac, věc Feel It, ještě Mr. Talkbox. Feel you.

občas umělý. Tak proč se mi to tak hrozně líbí? Teda jinak True Nelly, on se snaží dělat i country muziku, tak jakože propojenou s tím R&B beatem, že jo, tak. Ale u něj teda to není vůbec, tak nějak nesedí to, není to úplně fajn. Já jsem si říkal, že vám někdy nabídnou nějakou ukázku, zatím tady nic nemám, mám jenom vlastně věci, které jsou buď hodně soulový takový, nebo právě nabušený, jako je tahle věc Girl I Need. Škoda, že to má prostě tak hrozně divný zvuk. Já jsem to sledoval i třeba na nějakých těch, hlavně teda v iTunes, že jo, kde se ty věci dají kupovat, tak jsem to sledoval, jestli ten zvuk je jiný, ale jako není, než třeba na YouTube, kde se to dá samozřejmě pustit. No, tak je to divný. Já tomu moc nerozumím. Dobrý, tak...

Zejtřejší holiday back in the days, to jsou Lunic, samozřejmě I got five on it. Tohle nová muzika už hraju nějaký asi, no, týden. Crush a Anderson Park. Flashing Lights.

0: a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
3: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz.

0: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
1: Color Music Radio.
2: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotouch.
4: Hosty vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
3: Fonotouch.
4: No tak to roztouch.
3: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
5: Bylo 12 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádáme vodili Kool and the Gang?
6: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
7: Dáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
5: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
7: Přijedete zcela určitě do Zlína.
5: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
8: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
5: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce.

Krátce popolední. Srdečně zdravím, Lukáš Kolíbal jméno mé. A vy posloucháte Color Music Radio. A jako předkrm dnešního poledního menu, špetka brazilských rytmů, Sergio Mendes featuring Stevie

O, jaký to krásny den. 8. června, Den oceánu, a vy posloucháte v premiéře polední meny na Color Music Radio a my si dáváme muziku od Sergio Mendeze z mého oblíbeného alba jménem Timeless. V tom předchozím songu hostoval Stevie Wonder. Tady se objevuje India Irie. Mimochodem další song s písničkách, třeba i Justin Timberlake společně s Farouk Monchem, samozřejmě nechybí Will.i.am, s kterým udělali tu slavnou Maškenáda. Zároveň tam je majský Mr. Vegas, Jill Scott, Q-Tip a další. Hře doporučuji, dneska se mě Timeless, vyšla už 2006, ale

Kindness is timeless. To bych měl přeložit, jak přeložit kind, be kind, být laskavý, ne? Tak být laskavý je nadčasové. To byla India Irie na mikrofonu, produkce Sergio Mendes. A my si z téhle desky dáme do třetice song, který se jmenuje Fo Hop. To znamená propojení tradiční brazilské muziky od rovníku Brazílie, foho a hip-hop. Dohromady v jednom, OK. By the way, koho baví hip-hop, tak za chvíli bude i nějaký hip-hop, proč ho budeme soutěžit. Tenhle týden nás čekají hned dvě hip-hopové lahůdky, o kterých si povíme za chvilku.

Oh gosh, Prago Union vydali nový album a to doslova poslední květnový pátek. A jak se to album jmenuje? Velmi jednoduchá otázka pro fanoušky Prago, už jsme to tady taky zmiňovali v minulých meny. Nicméně to je soutěžní otázka, ke který mi ale přidejte ještě jméno alespoň tří členů kapely a jméno prvního alba. A proč tolik otázek? Protože soutěžíme o dva volné vstupy na Pražský křest, který proběhne tento čtvrtek v Praze v Rýgrových sadech. A ještě k těm dvou vstupům navíc dostanete na místě tohleto nový CDčko. Jak se jmenuje? Jak se jmenuje první CDčko Prago Union a aspoň tři jména tří členů Prago Union, anebo je tam klidně sepište všechny. A nikam nevolejte. Pište e-mail lukas@radiocolor.cz a my si z této velmi, velmi zajímavé desky dáme ještě jednu ukázku Tři sestry. A nebudou to Fanánkovi Tři sestry, budou to Tři sestry a la Prago Union.

6 už tento štvrtek v Rígrových sadech. Otvírá sa v 18 hodin. Začátek koncertu už kolem 19, těsně po 19. hodině, protože v 21 už musí být zase městské ticho. Tak, máme teda soutěž otevřenou do příštího menu o 2 volný stupy a CDčko k tomu. A teď ta druhá hip-hopová událost, ta proběhne v Praze 14. v neděli a ještě předtím tuším, že v pátek 12. v Jihlavě, kde zdravíme na naší nový frekvenci, tam vystoupí přímo na náměstí brooklynský rapper Master Ace za podpory kapely Champion Sound a s takovým velmi speciálním setem, který bude vycházet z alba Disposable Arts. Kultovní deska, přelomová deska Master Ace, kterou vydal před 25 lety 18. října 2001. Deska, která pro samotného autora je velmi zásadní v jeho velký diskografii. A tak se rozhodl, že udělá special set za doprovodu živý kapely. Budou ho doprovázet pražský Champion Sound, respektive už doprovázejí. Minulý týden vyrazili na evropský turné. Včera jsme telefonovali, že byli zrovna v Belgii a český publikum má dvě možnosti. V pátek 12. Na Výhlavě na náměstí, má vstup zdarma přímo na náměstí, a nebo potom klubová událost tuto neděli 14. v Kafe v lese v rámci Boomboxu, kde to bude i doplněný mocnýma projekcema právě z tohohle alba, který vlastně v tomhletom podání se stává hotovým multimediálním zážitkem, protože celý to album má velký koncept, který právě doplňují tyhle ty projekce a samozřejmě hlavně živá kapela a ten rap a ten příběh toho alba, který zazní naživo od začátku do konce. To znamená, i když jste Master Ace třeba viděli, tak tohle ten koncert bude prostě one and only tour, na kterým právě teďka se nachází. Takže v příští menu budeme soutěžit o 2 volný stupy, ale pokud nechcete nechávat nic náhodě, tak goout.net hledejte Master Ace s kapelou Champion Sound 14. v Praze v Kafe v lese. My se vrátíme na začátek tohohle tracku, který se jmenuje Block Episode featuring Punch and Words. Dáme si dvě ukázky z téhle skvělé desky. Posloucháte Color, polední menu.

Master Ace z alba Disposable Arts, který můžete slyšet tento pátek v Jihlavě na náměstí a hlavně v klubu Kafe v lese. Už tohle tu neděli 14. V rámci Boomboxu otvírá se už 19 hodin. Warm-up set si

Pokud si divíte, že jsem nepustil ještě nic jamajskýho, tak to koukám právě teď napravit. Runkus vydal album Supernova, který mě hodně baví. A tato věc se jmenuje Life Over Dead. A už se těším více jamajský muziky. Mnohem více si vynahradíme ty chybějící díly. Tohle úterý od 21.

Tak, to byl Kabaka Pyramid a Damien Marley na Color Music Radio. Jsme se konečně dostali i na Jamajku. Když to posloucháte v premiéře, tak máme 12 hodin 52 minut, to znamená, že už jsme u desertu a pokud posloucháte o den později v repríze, tak je to vlastně úplně stejně. Nicméně ještě jednou zopakuju, v úterý mezi 21. a 23. někdy až půlnocí dokonce je můj reggae speciální Jam Music Reggae Session, pomenovaný podle webu jachmusic.net, kde můžete najít více než 20-letý archív reggae music, články, hovory, tipy, mixtapy, videoklipy, you name it a tak dále, a tak dále. Mimochodem v archivu třeba taky rozhovor s generálem Leavem, který včera vystoupil v Praze na festivalu Prague for 20 a který je ještě v Praze a odjíždí až dneska večer, takže jak končím s dnešním poledním menu, tak vyrážím právě za generálem. Máme odpoledne nějaké nahrávání, tak se těším a pustím vám od něho jednu věc, takovýhle úvod. Včera taky v Praze vystoupil KRS-One, který dorazil se svojí rodinou, to byl taky slušná show, dobrý tlak. A taky moc hezký vidět, že KRS-One, když už jede na turné, tak on nelítá letadlem, to znamená, že o něj známí, že prostě když má mít evropský turné, tak normálně sedne na zaoceánský parník a z Ameriky to dá na lodi i s celou svojí rodinou. Jeho syn mu dělal DJ, druhý syn prodával CDčka a mikiny a dcera pomáhala s sociálníma sítěma, manželka byla taky. Takže takováhle normální rodinná akce, bylo to moc příjemný a prostě on je prostě kmotr rapu. Takže jestli se k tomu ještě dostaneme přes General Leavyho, tak možná zazní i KRS-One na závěr. Každopádně teď je ještě čas a prostor poděkovat sponzorům tohoto pořadu. Rowito Ice Cream, specialistům na zmrzliny ze Šumavy, který dělají čokoládový, arašídový a jahodový nanuky, které jsou raw, bez cukru a bez konzervantů, velmi dobrá záležitost. Poděkování taky MacParts.cz, který se mi starají o všechno, co rozbiju týkajícího se Apple, ať už je to telefon nebo Mac, tak oni jsou to schopní dát dokupy. Jindro, díky. A v neposlední řadě taky díky nakladatelství Dharmagaya, který vydává skvělé knížky už přes 33 let, včetně takových klasik, jako je Tao Te Ching, Tibetská kniha mrtvých, Moudrost od buddhismu, až přes japonskou poezii, až k skvělým zahradnickým knížkám, nebo třeba taky nově kniha, výborná kniha Psychedelika a duše. Tak pár tipů dharmagaia.cz, je možný, že máme otevřenou nějakou soutěž od minule, musím si to ověřit, ať to celý neprokecám. Právě teď General Levy a když to stihneme, tak taky ještě KRS-One na závěr jako sladký dezert dnešního poledního menu. Od mikrofonu se loučí Lukáš Kolíbal, velmi mě těšilo a přeju vám krásný odpoledne. A by the way, ano, my si pustíme od generála věc, který, teda pokud se spustí, vždycky napínavý, pokud se pustí, tak si pustíme věc, kde je nejenom General Levy, ale taky Idris Elba, produkce to dlatý a ještě k tomu jamajská Naomi Cohen. Tak uvidíme, teď posílám modlitby k takovému tomu křemíkovému bohu, aby nám to pustil a jestli se to rozjede a jestli ne, tak vám budu ještě chvíli povídat anebo vám pustím vám něco jiného. Tak jo.

0: NCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od NCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz. MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali

0: Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.
1: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
2: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
3: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
4: Buenos días.
5: Buenos días po prázdninách, Don Celadone.
6: Ah, Juan Perverés a Doňa Mimoňa, jste zajímavě opálená. Máte krásně, no jak bych to řekl, skvrnitý obličej, Doňo Mimoňo.
5: Ale dejte pokoj, Don Celadone. Usnula jsem na koupališti pod stromem a slunce na mě svítilo skrz listy.
6: A jak vy jste se měl, Juane Perverézi? Měl jste nějaký prázdninový zážitek?
4: No to si poslechněte, Don Celadone. Byli jsme s Doňou Mimoňou v rekreačním středisku v mafiánských lázních ve venezuelských Krkonoších. Jednou takhle večer spím a najednou cítím, že mě něco cucá.
5: Co je? Proč na mě tak koukáte, Don Celadone?
6: No, já nevím, jestli mi zrovna tohle chcete vyprávět, vy dvě hrdličky.
4: Ale Don Celadone, nechte mě to doříct. Takže probudím se a cucání nepřestává. Rozsvítím lampičku a vidím, že Doňa Mimoňa...
5: Zadržte, Juane Perverézi.
4: Klidně spí na vedlejší posteli. Odhrnu peřinu a vidím, že mě to tam cucá klíště. Už bylo pořádně nacucaný.
7: A slyším známé hlasy, tak vám jdu potřást pravicí.
4: Buenos dias, Pedro Gonzálesi. Vidím, že jdete rovnou ze záchoda. O, ještě máte mokrou ruku, jak jste se mil.
7: Ne, nemil, já vás jdu nejdřív přivítat. I vás zdravím, Doňo Mimoňo. Tak, tady je moje ruka. Co je, zdravím vás. No a teď se jdu opláchnout. A nebo počkejte, já jsem tady v lednici připravil pár chlebíčků. Tak vám je sem přendám po jednom na ten tác na stole. Tak, šunkovej, vajíčkovej, tady to vajíčko trochu posunu a je, teď mám prsty od majonézy. Tak a je to. No a teď do koupelny. To už nám maminka říkala, po záchodě si vždycky umýt ruce.
5: Hezky nám ten den utekl, že donesela, Done?
6: Máte pravdu, Doňo Mimoňo. Člověk sedí takhle na terase, vyprávějí se historky z prázdnin a pomalu už se stmívá. A jak to vůbec dopadlo s tím klíštětem, Juane Perverézi?
4: No to víte, donesela, Done. Bál jsem se, abych neměl encefalitídu nebo boreliózu.
7: Prosím, prosím.
4: Co je, Vedro? Proč se hlásíte?
7: K tomu vám něco řeknu, přátelé. Moje teta byla dost obézní ženská, taky musela někde chytit infikovaný klíště a kvůli němu se pak styděla chodit na koupaliště. Měla zřejmě encefalditídu. Ta vám měla encefaldy po celém těle. A můj známej sládek z pivovaru, ten měl zas to druhý od klíštěte.
5: Boreliózu?
7: Ne, Doňo Mimoňo, boreliózu. Celý den ležel pod barelem, nacucaný jako prase.
6: Teda, Vedro, ten váš humor, ten mě zase dostal.
2: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: Music Radio.
1: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení Bohempia.eu.

0: Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.
1: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
2: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
3: Doña Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
4: Buenos días.
5: Buenos días po prázdninách, Don Celadone.
6: Ah, Juan Perverés a Doña Mimoňa, jste zajímavě opálená. Máte krásně, no jak bych to řekl, skvrnitý obličej, Doña Mimoňa.
5: Ale dejte pokoj, Don Celadone. Usnula jsem na koupališti pod stromem a slunce na mě svítilo skrz listy.
6: A jak vy jste se měl, Juane Perverézi? Měl jste nějaký prázdninový zážitek?
4: No to si poslechněte, Don Celadone. Byli jsme s Doňou Mimoňou v rekreačním středisku v mafiánských lázních ve venezuelských Krkonoších. Jednou takhle večer spím a najednou cítím, že mě něco cucá.
5: Co je? Proč na mě tak koukáte, Don Celadone?
6: No, já nevím, jestli mi zrovna tohle chcete vyprávět, vy dvě hrdličky.
4: Ale Don Celadone, nechte mě to doříct. Takže probudím se a cucání nepřestává. Rozsvítím lampičku a vidím, že Doňa Mimoňa...
5: Zadržte, Juane Perverézi.
4: Klidně spí na vedlejší posteli. Odhrnu peřinu a vidím, že mě to tam cucá klíště. Už bylo pořádně nacucaný.
7: A slyším známé hlasy, tak vám jdu potřást pravicí.
4: Buenos días, Pedro Gonzálesi. Vidím, že jdete rovnou ze záchoda. O, ještě máte mokrou ruku, jak jste se mil.
7: Ne, nemil, já vás jdu nejdřív přivítat. I vás zdravím, Doňo Mimoňo. Tak, tady je moje ruka. Co je, zdravím vás. No a teď se jdu opláchnout. A nebo počkejte, já jsem tady v lednici připravil pár chlebíčků. Tak vám je sem přendám po jednom na ten tác na stole. Tak, šunkovej, vajíčkovej. Tady to vajíčko trochu posunu. A je, teď mám prsty od majonézy. Tak a je to. No a teď do koupelny. To už nám maminka říkala. Po záchodě si vždycky umýt ruce.
5: Hezky nám ten den utekl, že donesela, done?
6: Máte pravdu, Doňo Mimoňo. Člověk sedí takhle na terase, vyprávějí se historky z prázdnin a pomalu už se stmívá. A jak to vůbec dopadlo s tím klíštětem, Juane Perverézi?
4: No to víte, Don Celadone. Bál jsem se, abych neměl encefalitídu nebo boreliózu.
7: Prosím, prosím.
4: Co je, Vedro? Proč se hlásíte?
7: K tomu vám něco řeknu, přátelé. Moje teta byla dost obézní ženská. Taky musela někde chytit infikovaný klíště. A kvůli němu se pak styděla chodit na koupaliště. Měla zřejmě encefalitídu. Ta vám měla encefaldy po celém těle. Ha, ha, ha. A můj známej sládek z pivovaru, ten měl zas to druhý od klíštěte.
5: Boreliózu?
7: Ne, Doňo Mimoňo, boreliózu. Celý den ležel pod barelem, nacucaný jako prase.
6: Ha, ha, ha, ha. Teda Vedro, ten váš humor, ten mě zase dostal.
2: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Tell them music radio. Music radio.

Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.

0: okna@hned.cz. Říkám ti, zapiš si okna hned, ne abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá, na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě, o všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna@hned.cz.
1: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
3: Color Music Radio.
4: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.

palice. Originál prvně puštěný v úterý od 15 hodin, v repríze od 15 hodin, za 6 dnů při další premiérou, v pondělí od 15 hodin a samozřejmě taky bonusovej další repríz

což je prezentace hudební toho nejdůležitějšího, co vyšlo na gramofonové deskách. A to především v disciplíně house, techno, breakbeat, rap, dubstep, funk, ale gastovou se dostanou i nekomerční přestávky. S reprízou pořadu za 6 před další premiérou.

0: zajímavý a přitom v pohodě.
1: Raví to.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Raví to.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece raví to.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Raví to zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
3: Sex Appeal. To nejlepší z...

Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotač.
1: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
0: Fonotač.
1: No tak to roztoč.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.

0: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, Prago Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MCSP, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes. Akci podporují Kana a Masklo.
1: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

0: Music Rádio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Rádio.
2: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
3: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
4: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
5: Buenos días.
6: Buenos días po prázdninách, Don Celadone.
7: Juan Perverés a Doňa Mimoňa, jste zajímavě opálená. Máte krásně, no jak bych to řekl, skvrnitý obličej, Doňo Mimoňo.
6: Ale dejte pokoj, Done Seladone. Usnula jsem na koupališti pod stromem a slunce na mě svítilo skrz listy.
7: A jak vy jste se měl, Juane Perverézi? Měl jste nějaký prázdninový zážitek?
5: No to si poslechněte, Done Seladone. Byli jsme s Doňou Mimoňou v rekreačním středisku v mafiánských lázních ve venezuelských Krkonoších. Jednou takhle večer spím a najednou cítím, že mě něco cucá.
6: Co je? Proč na mě tak koukáte, Done Seladone?
7: No, já nevím, jestli mi zrovna tohle chcete vyprávět, vy dvě hrdličky.
5: Ale Done Seladone, nechte mě to doříct. Takže probudím se a cucání nepřestává. Rozsvítím lampičku a vidím, že Doňa Mimoňa...
6: Zadržte, Juane Perverézi!
5: Klidně spí na vedlejší posteli. Odhrnu peřinu a vidím, že mě to tam cucá klíště. Už bylo pořádně nacucaný.
8: A slyším známé hlasy, tak vám jdu potřást pravicí.
5: Buenos dias, Pedro Gonzálesi. Vidím, že jdete rovnou ze záchoda. O, ještě máte mokrou ruku, jak jste se mil.
8: Ne, nemil, já vás jdu nejdřív přivítat. I vás zdravím, Doňo Mimoňo. Tak, tady je moje ruka. Co je, zdravím vás. No a teď se jdu opláchnout. A nebo počkejte, já jsem tady v lednici připravil pár chlebíčků. Tak vám je sem přendám po jednom na ten tác na stole. Tak, šunkovej, vajíčkovej. Tady to vajíčko trochu posunu a je, teď mám prsty od majonézy. Tak a je to. No a teď do koupelny. To už nám maminka říkala, po záchodě si vždycky umýt ruce.
6: Hezky nám ten den utekl, že donesela, done?
7: Máte pravdu, Doňo Mimoňo. Člověk sedí takhle na terase, vyprávějí se historky z prázdnin a pomalu už se stmívá. A jak to vůbec dopadlo s tím klíštětem, Juane Perverézi?
5: No to víte, donesela, done. Bál jsem se, abych neměl encefalitídu nebo boreliózu.
8: Prosím.
5: Co je, Vedro? Proč se hlásíte?
8: K tomu vám něco řeknu, přátelé. Moje teta byla dost obézní ženská, taky musela někde chytit infikovaný klíště a kvůli němu se pak stydila chodit na koupaliště. Měla zřejmě encefalditídu. Ta vám měla encefaldy po celém těle. A můj známej sládek z pivovaru, ten měl zas to druhý od klíštěte.
6: Boreliózu?
8: Ne, Doňo Mimoňo, boreliózu. Celý den ležel pod barelem, nacucanej jako prase.
7: Teda, Vedro, ten váš humor, ten mě zase dostal.
3: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech

0: acción. Se ve la mala acción. Ya tomé tiempo por su traición.
1: Color Music Radio.
2: Color Music Radio.
3: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
2: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: 라디오
1: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
2: Color Music Radio.
3: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.

0: cry, don't cry.
1: Color Music Radio. The best music in town.

Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Hudba všech barev. Color Music Radio.
2: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
3: V dnešním světě komputerů,
4: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
5: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
4: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
5: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
6: Sponzor pořadu.
7: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chill-outovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill-outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dream Flight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let se s vámi těší Hanka.

some.

0: Your Music Radio.
1: Byly dvě hodiny. Hudba v těch barech. Color Music Radio.
2: Color Music Radio. Color Music Radio.